vedle muža, a kmarada máš, za mňa sa vydáš. Ja i Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Ja i Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš.